0: și capitoli. Măci, vedi ca și în peci vormou.
1: Na modrem nebis la te slunce plane se a sektorsku všemu od věku. Přemocnou vůní ze síle nákane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně pokojná, co věčný a tichý dík víš stoupá od věku. Pod tvorou skal a půdy oheň věčný stravuje se od věku. Ostrmé před vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se příští tiše od věku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní boži bezpeční před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny je obité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy je slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neb existují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

0: dim jechkoli. Zrešiš tam nezikunda, trnácet, vátet, a vítec vám je tisíc, devíce, osmdesát osm.
1: Tvé hlavě není zdravo.

0: dobrým pitelem čo nazýva. Dobrý pitel, dobrý pitel.
1: Dobrý pitel, dobrý pitel. Říká se tež u nás na Žatecku. A věru umíš li tak se být, jako umíš pít. Přišel si do Čech právě od. Právě od.
0: Arci, matěj, jak o nás Česiek mluví v cizích zemích.
2: Abyš pravdu děl,

0: Letu skrčen jeden, zdá se, že ještě živ. Jiný poraněn!
1: Možná, že jsem utrpěl nějaký vnitřní úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
0: Kleklo tvůj zakrvavé.